tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Čarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
3: Pust ten krivák hrsti, porežeš si prsty.
4: Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.

hodín, vtedy mamka obed hlási. Polievku a hlavné jedlo rád si vychutnám. Nevynechám zdravé veci, zeleninku dám si. Pozor, nejem rukami.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

0: rap, tí-rap.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Milé deti, a teraz rozprávka na dobrú noc.
3: Na

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

potok, od studničky až k lesu, kam ma labky zanesú. Ja strašne rád skáčem, deti, predstavte si, ja tak rád skáčem a najradšej skáčem za mrkvičkou a za kalerábom. Ja milujem kaleráb, lebo

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: naši kamoši a začína mimozemská party.
1: Mimozemská hudba.
0: Opa.
1: Určite poznáte túto melódiu, ale nepoznáte slovíčka. Ideme na to, Janka?
0: Áno, prerobíme teraz trošku známy hit od Ricky Martina. Na na la la la la la la la la la la la a ideme počas spánku.

ty... Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Hádam, tatenko pochopia, prečo sme tu už nemohli byť.

začne, ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Matida. Máte bubny?
1: Máme!
0: Máte úsmev?
1: Yes!
0: Tak si zabúchame!
1: A ty sa pojdeš!
0: Už nie, chvália ťa, že si šikovník. Máš ruky čisté, na mieste hračky.

Vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Zastavila, plány z neho ťahala.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala a vlčka čakala.

trička, líška, aj ušatý zajac sa predo mnou od strachu trasie. Keď zbadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie. Aj k zajac sa predo mnou od strachu trasie. Keď spadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie. Keď bojíš sa v lese, ja tvoj strach dobre cítim, bež domov a nechoď tu viac. Som hladný, som smedný, a keď ma smutok chytí, motrička, líška, aj ušatý zajac sa predo mnou od strachu trasie. Keď spadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľa.